vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí bílých kamaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku.

Už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

nebe pláče, oka pesa splný jsou. To znamená prý, že už musí jít. Louží.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Rádio Český Blaník.
9: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co si propil ze všední a zebou.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Každý kluk z

0: si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na rádiu Český Blaník.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Rádio Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře do dlaní.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na Českém vlaníku.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se SkiPasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
4: Máme pro vás bezvaplán.
3: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
4: První, druhý, klidně třetí.
3: Máme i skluzavky pro malé děti.
4: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
3: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
4: Aquapalace Praha.
3: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Český Blaník.
6: To jsou

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvá.

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Skvělé ráno, bylo 6 hodin, posloucháte rádio Český vlak. Od mikrofonu krásné ráno přeje Martin Císař a já mám písničky první hodinky Českého rána. Za chvíli Jednou nebe zavolá a Petr Kola. Jednou nebe zavolá, díky vám. Kdyby se vrátil čas a Hanka Zagorová. A na úvod hodiny hned Sagvantofy. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber, třeba se slíkni z kůže. Jsme rádio Český Blaník, rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Hezkou středu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Co se týče teplo, teplá bude a krásná, očekávejte 17 stupňů, ráno a dopoledne ještě s deštěm, ale pozor, odpoledne se nám vyjasní a očekávejte sluníčko. Toliko počasí, přeji krásný den a tohle už je Monika. Za chvíli další aktuální zprávy, ty první pro to dnešní ráno.
2: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
3: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
4: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
3: Tak mrkněte na tisknu
5: levně.cz. Náplně hned.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
6: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
7: Je, tak děkuju moc.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Zprávy na Českém dlaní.
10: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ode dneška až do 23. října je možné u soudu napadnout komunální volby a první kolo senátních. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD a uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Inflace v září zrychlila o 2,5%, a to oproti srpnu o 0,6%. Bodu. Čím to je, řekl v České televizi ekonom Dominik Stroukal.
11: Hlavní příčinou jsou pohonné hmoty, ty byly meziročně dražší skoro 40%, takže podle některých odhadů to je možná polovina celého toho nárůstu, toho zářivého zrychlení inflace. Takže jsou to energie a druhým efektem je trošku slábnoucí vliv potravin.
10: Ty přesto ještě inflaci tlačí dolů, ale o něco méně než v předešlých měsících. Správa železnic rozšíří počet míst s cedulemi s kontaktem na krizovou pomoc. Nacházejí se utratí a víc by jich mělo být do konce roku. Zároveň bude správa pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit víc mladých lidí. Má to připomenout, že říci si o pomoc není slabost. Fotbalové Slávii se ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nedařilo. V Baku podlehla nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané tak nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Přeji vám hezké ráno i tobě, Martí.
0: Děkuju, tobě taky.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin tomu 4 minuty, rádio Český Blaník s vámi, Martin Císař a České ráno. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady u nás doma. Jste na správné adrese. Za chvíli Petr Mu, Karel Zich, anebo Sagvantofy. Právě teď. Dávej B.

0: Teda tuhle už jsem hodně dlouho neslyšel. Jeden tón na Karel Zich tady u nás na Českém Blaníku, kdy za minutu máme 6:45. Přeji vám krásné ráno, je 14. října a narozeniny má dnes česká modelka Daniela Peštová. Jí 56 let, dále je to také český zápasník MMA a to Jirka Procházka, tomu je 34 let. A přesně před 100 lety v roce 1926 vychází první knížka o Medvídkovi Pů.
1: Kdo to tu zpívá? Mu mlavou píseň má.
2: Kdo to tu duje?
1: Možná to půje.
3: Pů, to jsem já.
4: Je Medvídek Pů, on v knížce je. Je Medvídek Pů,
5: to pozná snad každý.
6: Každýho pozná Medvídek Pů.
0: To musela být radost, teda řeknu vám, v roce 1926 dostat tuhle nádhernou knížku jako dárek. Ty jo, pěkný. 14. října mají svátek Agáty a tak jim posíláme tu další písničku. Kdo ji asi zaspívá?
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Dobré ráno, kdy život je pes a gump. Já vám přeji krásné vstávání do nového dne. Připomínám, že je 14. října. A teď se podíváme na to plemeno, které představujeme celý tento týden. Je to Basset. V roce 1863 v Paříži se konala vlastně úplně první výstava psů v Evropě. A hodně Angličanů bylo uchváceno jim zcela neznámým nízkonohým loveckým psem. Mezi nimi byla pravděpodobně i svého roku 1860. Fenečka a pejsek, kterou si přivezl právě z Francie do chovu Bassetů jeden jistý hrabě Cantelou. Ten s nimi založil vlastní chov Bassetů v Artois, Anglii, a byl to pes a Fena, kteří se jmenovali právě Basset a Bella. A roku 1867 potom přišel na svět jejich první vrh Bassetů ve Spojeném království, respektive v Anglii. No a co k tomu všemu? Samozřejmě popřejeme i všem oslavencům. Dnes slaví AXA, takže AXAM všechno nejlepší, plnou misku. A ještě jsem si pro vás připravil také informace o tom, kdo vlastně doma Basseta má anebo měl. Byla to herečka Marilyn Monroe, také známý svou velkou láskou k plemeni Basset byl Elvis Presley a doma ho má třeba Clint Eastwood, dále je to George Clooney anebo zpěvačka Shakira. Tak to jen tak pro úplnost.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
4: to přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firma na zážitky.cz.
15: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
16: Český blaník.
17: Český blaník.
18: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: Marika Gombitová, Miroslav Žbirka na Českém Blaníku. Hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaké je to dnešní ráno, to ví meteorolog Martin Laco. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno, aktuálně máme převážně zataženo a místy se vyskytují přehánky nebo déšť. Na západě a severozápadě Čech se ale už oblačnost začíná částečně zmenšovat. Teploty se pohybují od 12 do 7 stupňů, ale ve východní polovině území místy kolem 3 nebo 4 stupňů. Ve štítné nadvlážně dokonce 0,6 stupně pod nulou, ale minimum zde bylo tuto noc až minus 2,6 stupně. K ránu se díky oblačnosti slabě oteplilo.
0: Martina, co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes nás čeká zatažená až oblačná obloha a místy i slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne ale začnou od západu strážky ustávat. Odpoledne bude oblačnosti o něco méně a místy bude i polojasno. Teploty v maximech čekáme od 13 do 18 stupňů a vítr dnes mírný západní, postupně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu na východě a večer i na ostatním území bude vítr slabý.
0: Tolikrát se o počasí a meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno a mějte se skvěle.
2: Kanálo, naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český.

0: No řeknu vám, ten fotbal, ten nám nějak nejde. Slavia zase dupla, tentokrát 0-2 s týmem Sabah Baku. A takhle to viděl po zápase trenér Jindřich Trpišovský.
1: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny, je jich jako spousta, ale ty základní jsou prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
0: Tady je ještě potřeba doplnit, že na výhru v Lize mistrů tak se Šívaní čekají 21 zápasů. Naposledy porazili před 19 lety, ano, slyšíte dobře, před 19 lety na Strahově Steaua București 2-1. Tak snad se to ještě letos změní. Uvidíme, budeme držet palce všem našim týmům, samo sebou i pražské Slávy. Co dál tady u nás? Za chvíli Petr Kolář, Jednou nebe zavolá, anebo duet Helena Vondráčková, Václav Neckář a Znala pana pána.
2: Kdo nevaří, není Čech. Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
3: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
2: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
3: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny-zeman.cz.
4: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
6: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.

0: a můj hrát.
1: Bude 7 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tady u nás kapela Divoký byl. To je to tvoje malování. Dále to bude Nekonečná Ivety Bartošové. Může se stát nekonečná tahle píseň, co se cím. A nebo duet Petra Janů a Věrka Špinarová. Jsme rádio Český Blaník, rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zpočátku bude obloha toho dnešního dne ráno a částečně ještě dopoledne zatažená až oblačná. Na západě tam už se bude protrhávat, nicméně na východě ještě pršet, odpoledne ale jasno až polojasno na území celé České republiky. A teploty podle toho 15 až 17 stupňů, tak tolik o počasí. A teď se podíváme na silnice, jak to vypadá.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou nákladních aut na dálnici D1 u Vráže zpomaluje provoz na trase z Prahy do Brna. Na 31. kilometru zůstává průjezdný jen levý pruh, kolona je od 27. po 33. a zdržení je na půl hodiny. Pozor dejte také na dálnici D4 za sjezdem na Řitku na 13. kilometru od Příbramy na Prahu. Bourala tam tři osobní auta s divočákem. Vytvořila se tam víc než 3-kilometrová kolona, ve které necháte také zhruba půl hodiny. Opatrnost radíme na D1 na trase z Vyškova do Brna na 218. kilometru. Před odbočkou do Rousínova překáží auto s poruchou motoru. Šťastnou cestu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Dostupnost bydlení v Česku je nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé ve snaze ušetřit se tak trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Víc než polovina mladých do 30 let pak částečně, alespoň o víkendech, bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují, analytici zlevňování ale neočekávají. Zoologická zahrada v Táboře se chystá na Halloween. Strašidelný večer plný překvapení a tajemné atmosféry mezi zvířaty proběhne 31. října. A podle ředitele Evžena Korce jsou už vstupenky v prodeji.
10: Vzhledem k tomu, že o tuto akci je mimořádný zájem, protože je to možnost dostat se do zoologické zahrady v době, kdy se tam jiní návštěvníci nedostanou, to znamená, když se stmívá, a vidět i aktivitu nočních zvířat, tak většinou po zahájení prodeje jsou lístky velmi rychle vyprodané.
9: Halloween v Táborské zoo nabídne QR hru, komentovaná krmení a vstup pro děti v maskách za korunu. Hokejisté Pardubice v základní části Ligy mistrů připsali 5. vítězství. V posledním 6. utkání zdolali švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď vám bude opět hezky hrát Martin Císař.
1: Ano, jsem tu a přeji krásné ráno. Teď Michal Prokop, Framus 5 a Kolej Yesterday. A za chvíli taky písnička dnes skupina Krištof, Jarek Nohavica a Křídla z Mídla. A dozvíme se o ní víc.

0: Dobré ráno, tolik Petra Janů, Věrka Špinarová, písnička To máme mládež. Před námi další česká, tentokrát to budou Krištof a Jarek Nohavica.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Jen tak pro úplnost, Krištof nám zahráli na Konopišti loni poprvé. Kapela navíc záhy oznámila, že si dá koncertní pauzu. Údajně 2 až 3 roky nebude hrát. Richard Krajčil si také dává pauzu od divadla, prý minimálně na rok. Zároveň ale přes loňské Vánoce odspíval úžasné sólové adventní turné. Nicméně, tahle ta písnička od Jarka Nohavici a samozřejmě skupiny Krištof už je připravena a my se zeptáme na to, jak to vlastně s touhle písničkou je a koho by to bylo jiného než Richarda Krajča. Tak Richarde, jak to je?
3: No je to píseň, která trošku vypráví prostě o tom stáří, o tom, že se to blíží. Proto jsem si tam vybral i Jarka Nohavicu jako hosta. Ale taky ono se tam spojuje víc věcí, taky je to vlastně o tom, jak vám lidi někdy jakoby nepřejou. Že prostě oni mají chuť, abyste si tu pusu namlátil a ty křídla prostě polámal. A to často bývá takový pocit umělců, že to taky tak mají. Jo? Že třeba jsou takový jako nedocenění, nebo že se jim něco nedaří a že jim to vlastně ty ostatní přejou, aby to tak bylo. Tak vlastně v téhle písni jsem tak nějak zkombinoval tyhle ty všechny pocity dohromady.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: lásky nás tří.
1: To byla skupina Divoký byl a písnička Malování. Divoký byl miluje Česko stejně jako my, posluchači Rádia Českých Vlaník a také my moderátoři. A co mají nejradši kluci z kapely?
2: No hele, my to máme zrovna v té jedné písnice, tam je takový hezký. Na každý pád dobrý časy, Vejšky středy basy duní nad krajem, budeme hrát a křížem krážem projedeme naši krásnou zem. Takže máme na ní rádi určitě to, že prostě je bezvadná, co se týče krajiny, co se týče lidí, místa jsou tady fantastický. Já bych řekl, že prostě Čechy se zaplať pánbu, že jsme tady a taky tady není žádná tsunami, tady není nikdy a žádný pohromy, takže ideální plac na žití, paráda.
3: Řekl to Vašek pěkně, já to mám ještě tak, že rád jezdím po těch českých památkách, takže jako hrady, zámky a tak, takže v létě většinou objíždím něco takhle s rodinou.
4: No už to asi všechno padlo, já jsem rád, že máme moře, to je super.
3: Moravské.
1: A jak bude v té naší krásné zemi? Podíváme se na to za chvíli. Lenka Filipová, písnička Prší, tak to se docela hodí. Taky Nekonečná Ivety Bartošové, české písničky, které máte rádi, ty jsou u nás doma.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
12: Nejlevnější pneu.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Jolka Filipová, písnička Prší a prší aktuálně.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Někde určitě ano, ale více informací má meteorolog Martin Laco. Martin, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, aktuálně máme převážně zataženo a místy se vyskytují přehánky nebo déšť. Na západě a severozápadě Čech se ale už oblačnost začíná částečně zmenšovat. Teploty se pohybují od 12 do 7 stupňů, ale ve východní polovině území místy kolem 3 nebo 4 stupňů, ve Štítné nad Vláží je dokonce 0,6 stupně pod nulou, ale minimum zde bylo tuto noc až minus 2,6 stupně, k ránu se díky oblačnosti slabě oteplilo.
0: Tolik tedy aktuální stav, jaký dnešek bude?
2: Dnes nás čeká zatažená až oblačná obloha a místy i slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne ale začnou od západu strážky ustávat. Odpoledne bude oblačnosti o něco méně a místy bude i polojasno. Teploty v maximech čekáme od 13 do 18 stupňů a vítr dnes mírný západní, postupně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu na východě a večer i na ostatním území bude vítr slabý.
0: Martine, děkuju, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zanálo, naslyšenou.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
3: Na Českém Blaníku.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Skvělé ráno, pustili jste si rádio Český Blaník. Máme 8:45, přeji vám krásné vstávání do nového dne, tím je 14. říjnový a možná bysme potěšili nějakou slovenskou anebo českou písničkou, tak co? Jakou vyberete vy, posluchači Českého Blaníku? Dejte nám vědět buď zprávou, anebo také hlasovou zprávou na 720 83 63 07. Neposílejte SMSky ani nevolejte. V tuhle chvíli pouze zmáčkněte tlačítko na vašem WhatsAppovém účtu a spojte se s námi, buď jak říká, přes mikrofon, to znamená vzkazem, hlasovkou, anebo zprávou. Těšíme se na to a budeme hrát zhruba v 8 hodin a 10 minut na vaše přání. Za chvíli třeba Rudy Kirke na písnička Černý brejle.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
12: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
13: Písničky, které dobře znáte.
14: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
13: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
14: Český Blaník. V digitální síti DAB
13: i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.
15: Nosím černý brejle.

0: Bylo 8 hodin a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Od mikrofonu stále krásné ráno přeje Martin, za chvíli to budou Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Taky Bára a Kabát. A nebo Petr Spálený. Trápím se, trápím. Jo, tak tohle jsou ony, české písničky, které máte rádi. Počasí na Českém Blaníku. Západní a střední Čechy tady už protrhná oblačnost, ještě na východě a na Moravě částečně s deštěm. Během dne většinou polojasno až jasno a teploty, které vystoupí až na 17 stupňů Celsia. Takový bude dnešní den a jak to vypadá aktuálně na silnicích, to ví naše Renča Anna. Za volantem
1: s Českým Blaníkem. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou nákladních aut na dálnici D1 u Chocerad zpomaluje provoz na trase z Prahy do Brna. Na 31. kilometru zůstává průjezdný jen levý pruh, kolona má 4 kilometry a necháte v ní skoro půl hodiny. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna na 218. kilometru. Před odbočkou do Rousínova překáží osobní auto s poruchou motoru. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem od Bratislavy na Brno leží na silnici rozházené dopravní značení. Snižte raději rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Polostátní energetická společnost ČEZ se bude bránit nařízení v kauze Diag Human u lucemburského soudu. Zástupci ČEZu jsou přesvědčeni, že uspějí. Aktivit ani zákazníků v Česku se to podle premiéra Andreje Babiše nedotkne. ČEZ oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které firma vlastní distributora plynu Gasnet. Pětkrát víc lidí než loni se letos zažádalo o jednorázovou sociální pomoc. Stát vyplatil od začátku roku do konce srpna na 94 tisíc dávek. Výrazně se zvýšily i výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů. Na kulturní a sportovní akce je možné v Jihlavě vyrazit i zdarma. Návštěvníci horácké multifunkční arény totiž můžou bezplatně využít městskou hromadnou dopravu. A jak to přesně funguje, to už vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
1: Platná vstupenka na akci v aréně totiž slouží zároveň jako jízdenka městské hromadné dopravy 2 hodiny před začátkem akce až do konce daného dne, tedy do půlnoci. Vyplatí se toho využít právě teď v říjnu, kdy horáckou arénu čeká několik velkých akcí.
0: MHD bude návštěvníky do horácké arény vozit minimálně do konce letošního roku. Po Pardubicích se v lize mistrů představí také hokejisté Liberce. V závěrečném hracím dnu dnes se zabojují o postup do play-off, a to proti přímému konkurentovi Davosu. Utkání začne ve 20:45 a už s jistotou play-off dnes Plzeň nastoupí na ledě finské Saipy. Oproti Liberci budou hrát dřív od 17:30. Tolik zprávy na českém blaníku a Marti, je to opět tvoje.
2: Děkuju, jsem tady, krásné ráno, 4,5 minuty po 8 hodině.
3: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: A tohle jsou Kabáti a písnička Bára. Já vám přeji krásné dobré ráno, tak poslouchejte Český blaník, hraje české písničky, které máte rádi. Tak ať se daří a hezký den.

0: Věra Martinová, zítra další vlaky pojedou 14 minut po 8.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím zahraje, byla by to jako vzpomínka pro všechny, co znali Dana alias Kavíka. Dnes je to přesně 20 let, co nás na své dvoukolové lásce opustil. Je to posluchačka Káťa, která o tuhle písničku právě napsala. Tak já ji posílám.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Sice jsem nenašel úplně tu stejnou, ale doufám, že ani tahle nesklame. Tady jsou Tři sestry.

0: Jirka Schellinger a jeho klasika Pojď, teď jedna vzpomínka. Na rok 1975, ale vlastně se tak trošku dostaneme i do dnešního dne, do tohoto týdne. Konkrétně 13. října přestal svítit, má 355 metrů a pravděpodobně dnes nebo zítra půjde k zemi. O čem to hovořím, je to vysílač Liblice. Svého času šířil rozhlasový signál programu Praha, Český rozhlas Praha. Ale teď v tuhle chvíli už pravděpodobně možná není, možná padá k zemi, anebo se ještě hrdě tyčí u Českého Brodu v Liblicích. A tady je vzpomínka na rok 1975. To se stavěl.
1: Tyto závěry byly použity v projektu anténního systému. Na grafu pokrytí Čech elektromagnetickým polem vidíme, jak se poslech vysílače Liblice zlepší tím, že se denní dosah rozšíří až k hranicí Moravy a Slovenska a noční dosah se rozšíří až za Olomouc a Brno. Hlavním projektantem rekonstrukce vysílacího střediska Liblice a zpracovatelem projektu anténního systému je inženýr Karel Lísal.
2: Nový anténní systém se skládá ze dvou stožárů samostatně stojících, kotvených, s lanovými konstrukcemi jako zářícími prvky. Situování stožáru na staveništi bylo podmíněno radioelektrickými požadavky, které stanovily, že se jedná o směrový anténní systém.
0: To bylo v roce 1975, život šel a šel a přišel rok 2026 a tenhle vysílač už půjde k zemi. Ano, je to historie, pro někoho těžká nostalgie, pro někoho prostě celý život, kdy kolem tohoto vysílače jezdil anebo koukal ze svého domova. Prostě život jde dál. Jak říkám, pro někoho nostalgie, smutek, pro druhé obyčejný kus železa. Tak tolik jedna vzpomínka na 75. rok, ale také na současnost. Co dál tady u nás, tak jaké počasí přinese dnešní den, se dozvíte v dalších minutách a nabídnu duet Václava Neckáře Heleny Vondráčkové a jednu slovenskou přidá i Meky Žbirka. Hezké ráno. Za 4,5 minuty, 8:30.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Míň běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Když potřebujete brýle, tak...
10: Pop, optik.
9: Když kontaktní čočky... Tak.
10: Pop, optik.
9: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
10: Pop, optik.
9: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
10: Pop, optik.
9: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
11: Nemůžete přece zastavit dopravu.
12: Že nemůžu? Tak se dívejte.
11: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
13: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
16: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
17: Rádio Český Blaník.
18: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
17: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
18: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Skvělé ráno, tohle to byl Miroslav Žbirka, za chvíli Petr Spálený, Trápím se, trápím, anebo Burma Jones. Tuhle chvíli informace o počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle už je meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno, jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnes nás čeká zatažená až oblačná obloha a místy i slabý dešť nebo přehánky. Během dopoledne ale začnou od západu strážky ustávat. Odpoledne bude oblačnosti o něco méně a místy bude i polojasno. Teploty v maximech čekáme od 13 do 18 stupňů a vítr dnes mírný západní, postupně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu na východě a večer i na ostatním území bude vítr slabý.
0: Tak Martine, díky a my si pojďme zase hrát.
1: Rádio Český Blaník.

0: To byla Burma Jones a písnička Samba v kapkách deště. Přeji vám dobré ráno, posloucháte Rádio Český Blaník a teď jedna smutná zpráva. Ve věku 78 let nás opustil Pavel Půta a kapela novináře Josefa Klíme na vlastní uši tak přišla o svého zásadního člena. V dohledné době přitom vyjde jejich nové album, které Pavel ještě stačil nahrát. Napsal hromadu slavných textů, například pro skupinu Katapult a my si jednu písničku dáme od Katapultu už za malou chvíli. Snad ten největší hit, o který on se postaral. Někdy příště na Českém Blaníku.
1: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
14: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
15: Rádio Český Blaník.
16: To jsou i činasky.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak jste se pobavili stejně jako já u písničky V lese od Pokáče. Tak já doufám, že ano. Pokud se chcete bavit dál a užívat si české písničky, tak zůstávejte naladěni na vlnách Českého Blaníku, protože už brzy tu budou další kousky, třeba jeden od Dana Landy.
0: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde Boží.
1: I Michal David nám bude zpívat o tom, jak kráčí po cestách růžových. A těšte se i na nádherný duet Karla Gotta a jeho dcerky Charlotky.

0: Taková pestrá hudební nadílka vás čeká na Českém Blaníku mezi 9 a 10 hodinou.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A pojďme se podívat, co nás tady čeká. Tak dnes bychom měli naměřit až 18 stupňů Celsia, takže to se dá nazvat skoro babým létem. Na horách ovšem bude jen kolem 8, na Šumavě kolem 12 stupňů. Obloha bude zatažená až oblačná, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během dopoledne ale od západu budou srážky ustávat a dočkáme se polojasné oblohy. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky na Českém Blaníku.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální a neutrální. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Elektronických žádostí totiž mezi seniory přibývá. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravních agend i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi. Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho neznevýhodňuje.
8: Protože lidé mají a budou mít na výběr, stále totiž mohou své žádosti vyřídit tradičně cestou na úřadě. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. No a fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Dále Slávii čeká Fenerbahce Istanbul. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi už je Veronika Rážová a kdo je před námi? Tak kromě Pepína Vaňka, který dorazí z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, taky Maruška Rotrová, Hanka Zagorová nebo Michal David na Českém Blaníku. Tak pěkný den.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník, přeju vám krásné dopoledne a já jsem vám slibovala Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a já svůj slib plním. Pepíno nám den co den přináší něco zajímavého a teďka to bude něco školního.
2: Do archivu muzea rekordů se nám podařilo nashromáždit i největší počet definic slova učitel. Tyhle ty definice musely být psané ručně, musely být psané česky, shromažďoval je památník písemnictví v Rajhradě a SŠTE Brno shromažďovala je od 19.11.2025 do 20.3.2026. Shromáždila jich 3802 a poté tenhle ten zápis byl zveřejněn v rámci vyhlášení výsledků ankety Zlatý Amos. My gratulujeme ke krásnému novému zápisu do České knihy rekordů.
1: To je tedy neobvyklý a krásný rekord. Děkujeme moc, Pepíno, a těšíme se, co si pro nás přichystáš na zítřek.
0: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
1: Do té doby tu ale odehrajeme ještě spoustu českých písniček, které máte rádi. Nabídnu Věru Špinarovou, Pavla Bobka a nebo Daniela Landu a jeho Šanci. To je všechno otázka příštích minut, tak zůstávejte s námi, s Českým Blaníkem. Krásný den.

0: Věra Špinerová nám zpívá písničku o kouzlu bílejch čar, ale věděli jste, kdo jí má na svědomí? Tak hudbu napsal Michal David a text Lou Fanánek Hagen. Tahle písnička vyšla na albu Za vše můžu já už v roce 2001. Tak já doufám, že jste si ji užili u nás na Českém Blaníku a užívejte dál. Čeká vás Karel Gott se Šarlotkou, tak Jan Cezar a nebo Zdeňka Lorencová a Honza Přeučil.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
2: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny!
3: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
3: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
12: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci Nadrcené certifikované kamenivo.
11: A právě teď využijte akce na frakce.
12: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
11: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kamen. Amen, vaše jistota. SBN.cz.
13: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
17: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
16: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
17: Cože?
16: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.
20: Český Blaník. Český Blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

moře na krásném baníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom módlu podniku. Kámoš měl pravdu,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Ladíte Český Blaník, 9 hodin 45 minut k tomu a pojďme se podívat do kalendáře. Dnes je 14.10. a svátek slaví Agáta, tak všechno nejlepší, milé Agáty. Zároveň, kdo také dnes slaví, je krásná česká modelka, manželka právě Pala Habery z kapely Tým, která nám tady dohrála, Daniela Peštová. Její úžasných 650 let, ale vůbec na to nevypadá. Jinak pojďme si také říct, že i český zápasník MMA Jiří Procházka má dnes důvod k oslavám. Je mu 34 let. No a podíváme se i za hranice. Usher, americký zpěvák, tak ten má dnes 48. Možná, že slavíte i vy, tak pokud ano, potom vězte, že si můžete třeba udělat radost písničkou tady u nás na Českém Blaníku. Už brzy vám řeknu, jak na písničku napřání, ale do té doby si dáme ještě něco od nás, třeba Martina Maxu, Vabyho Daňka nebo Davida Dejla.
1: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
10: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
13: Máme pro vás bezvaplán.
12: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
13: První, druhý, klidně třetí.
12: Máme i skluzavky pro malé děti.
13: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
12: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
13: Aquapalace Praha.
12: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: Tak to je Martin Maxa a jeho nábojnice na Českém Blaníku. 10. hodina právě odbíjí a před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Michala Penka. Zkrátka si má daleka. Taky Klára Občinasky.
1: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
0: A těšit se můžete i na Vanastovy věci.
1: Miláčku, kde je to kouzlo, to který chtělo při mě stát.
0: Za chviličku nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A nad Prahou koukám, že se nám rozjasnilo, dokonce svítí sluníčko, ale samozřejmě vy jste možná někde úplně jinde. Potom si říkáte, ach jo, tady je ještě zataženo. Nebojte, i u vás by se mělo místy stát až polojasno, což znamená, že během dne se nám bude, co se týče srážek, vylepšovat počasí, srážky budou ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Teploty 13 až 18 v maximech, což je dle mého hodně pěkné. Na horách ale pozor, tam bude chladno, jen kolem 8 stupňů Celsia.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Už víš, co máš s tím ramenem?
5: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
7: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporacím, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Bolesti kloubů a ranní stuhlost mohou signalizovat revma. Ve Stodě na Plzeňsku proto nově otevřeli revmatologickou ambulanci. Tu můžou vyhledat lidé s rozvinutými příznaky revmatu, ale i bezpříznakoví jedinci, kteří spadají do rizikových skupin. Jaké to jsou, řekne mluvčí špitálu Jiří Kokoška.
10: Častější výskyt je u obezních lidí, u kuřáků, u osob s genetickou predispozicí, ale také třeba u lidí po prodělání významnějšího infekčního onemocnění. A riziko potíží se zvyšuje s věkem.
9: Objednat se můžete telefonicky, mailem nebo přes online rezervační systém. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhiem K., který je podezřelý z útoků na plynovody Nord Stream ze září 2022, čili mimo jiné obžalobě z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. No a hokejisté Pardubic zdolali v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si 5. vítězství. V nastavení rozhodl útočník Jakub Kondelík. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, teď už jsou před námi další české písničky. Mňága a Šťorp, Michal Penk, Helena Vondráčková a za chviličku se spolu vydáme do Liberce. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem. Krásný den.

0: Njagaždorp, hodinový hotel na českém Vlaníku. 10 hodin, 13 minut k tomu. A my teď od českých písniček skočíme na divadelní prkna. Liberecké divadlo totiž nastudovalo klasickou operetu Žaka Offenbacha Orfeus v Podsvětí. A nebude to vůbec obyčejné představení. Naopak, na severu Čech mu totiž dali současný kabát a zakomponovali do něj například i téma sociálních sítí. Víc už o tom ví sama režisérka Linda Hejlová-Kepertová.
1: Veřejné mínění je mimochodem jako hlavní postava už od Offenbacha, my jsme jí dali ale ještě větší vážnost a větší akcent. Dali jsme jí do takového současného jazyka, jak vlastně dokážou ta sociální média a ta rychlost tu realitu přetvářet a jak my sami jako velmi těžce rozpoznáváme to, co je pravda a to, co ne. Bude to samozřejmě ještě horší.
0: Pravda pravdoucí, no tak zajděte do Brna, tedy ne do Brna, do Liberce, do divadla a užijte si to. Před námi další české písničky, Lucka Vondráčková.

0: Tak to byla kapela Činasky a jejich Klára, jeden, dá se říct, prvních velkých hitů. Pojďme se ale teď podívat na naše sociální sítě. Český Blaník, tak takhle jsme na Instagramu i na Facebooku. No a pojďte se třeba podívat, kdo slavný, koho si tady hrajeme, se narodil v Otvovicích a kdo odtamtud pochází. Možná, že už tušíte, ale pokud si přece jenom nejste jisti, tak doporučuji, mrkněte se tam. A kromě toho, že se o něčem poučíte, věřím tomu, že se i pobavíte, dozvíte se různé perličky z pozadí vzniku písniček a také o interpretech něco málo. Tak já si myslím, že stojí za to sledovat naše sociální sítě Instagram i Facebook. Jsme vám tam plně k dispozici a každý den tam přidáváme něco nového.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
16: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
17: Rádio Český Blaník.

0: Tak jsme se hezky naladili do rytmu reggae s Janou Kratochvílovou a jejími copánky. 10 hodin 46 minut a pozor, pozor, už se to blíží, písnička na vaše přání. Takže pokud máte chuť na nějakou svoji oblíbenou, nebo pokud zkrátka a dobře chcete jen někomu udělat radost písničkou, ať už máte důvod jakýkoliv, neváhejte, vemte do ruky telefon a na číslo 720 8363 07 mi napište, jakou budeme hrát, pro koho ji budeme hrát, proč mu ji budeme hrát a taky od koho, tedy kdo ji posílá, kdo posílá tu zprávu. No pokud se vám nechce psát, tak vemte do ruky telefon, jestliže máte WhatsApp, no a tam mi můžete nahrát nějakou pěknou hlasovou zprávu a já ji celou vezmu a pustím do vysílání. Takže pokud máte chuť udělat skutečně někomu radost, tak já si myslím, že i to je cesta. Ať už hlasovky nebo SMSky posílejte na 720 8363 07. Písnička na přání to bude za půl hodiny.
1: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet. Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
13: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Hernaudětka.cz.
14: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Prahozbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
16: www.hotovky.cz.
17: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
18: Trubky troubí, vstávat se má.
19: Jenže my máme postel z Rošty.cz
16: a z té se fakt nevstává.
18: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
19: Český Blaník.

se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Do Jaroševského pivovaru jsme zavítali se skupinou Argema. 11. hodina nám právě odbíjí a já už tu pro vás chystám další české písničky. Ty si budeme hrát mezi 11. a 12. A pozor, jedna bude přímo podle vás. O tu si píšete na 720 8363 07. A cože vám budu hrát? No tak nebudu vás dlouho napínat. Třeba kapelu Kryštof. Těšit se ale můžete i třeba na Karla Gotta. Pretty woman, já volám, stůj, pretty woman, já jsem jen tvůj. Pretty woman, a o tom, že ta bílá ti sluší, zaspívá Marek Ztracený. Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova. I o Marku Ztraceném bude v příští hodině řeč, tak zůstávejte s námi. Počasí na Českém Blaníku. A pojďme se podívat, jak bude dnes, ale také zítra. Očekávejte, že dnes bude skutečně příjemně teplo. Dá se to tak říct, protože naměříme až 18 stupňů Celsia. Jen na horách bude chladno, kolem 8. Očekávejte většinou zataženou až oblačnou oblohu, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne by ale měly srážky i mráčky ustávat. Očekávejte, že v noci se pak ochladí a může i mrznout. Ojediněle až minus 1 stupň Celsia, na horách kolem 1, jinak 6 až 1 stupeň Celsia. Co se týče zítřejších denních teplot, tak ty budou, dá se říct, ještě příjemnější místy než ty dnešní. Kolem 17 stupňů s polojasnou nebo skoro jasnou oblohou, takže když nám bude svítit sluníčko, pocitová teplota bude vyšší. Tak užívejte babí léto s Českým Blaníkem.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
5: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo Ostravě má budoucí koalice více variant. Domluvení už jsou po včerejšku politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně nebo některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Na kulturní a sportovní akce se dá vyrazit i bez auta. V Jihlavě mohou návštěvníci horácké multifunkční arény využívat městskou hromadnou dopravu zdarma. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
8: Platná vstupenka na akci v aréně totiž slouží zároveň jako jízdenka městské hromadné dopravy 2 hodiny před začátkem akce až do konce daného dne, tedy do půlnoci. Vyplatí se toho využít právě teď v říjnu, kdy horáckou arénu čeká několik velkých akcí.
7: Možnost cestovat do horácké arény zdarma mají cestující minimálně do konce letošního roku. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. No a fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 11. hodina nám odbyla, krásný den vám přeje i Veronika Rážová a jsme na tom stejně jako Petra Janu s Petrem Jandou. Jedeme dál na Českém Blaníku v rytmu českých písniček, které máte rádi.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Vzpomenete si, kde poprvé zazněla tahle kultovní písnička? Tak já si myslím, že mnozí z nás to dobře víme. Vrchní prchní psal se rok 1980 a tahle úžasná písnička autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř zazněla a od té doby zní často, pořád a dá se říct, že takřka všude. Je oblíbená a my ji máme taky moc rádi, proto se s vámi o ní dělíme i tady u nás na Českém Blaníku. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi a mimo jiné si dáme taky Marka Ztraceného. Jen pozor, Marek Ztracený plánuje jet 10 koncertů na své rodné Šumavě. A pokud jste měli v plánu vyrazit na jeho koncert, tak bohužel, pokud byste chtěli koupit lístky, už jsou beznadějně všechny koncerty vyprodány. Ale pozor, sám Marek Ztracený se nechal slyšet, že na trhu se objevilo několik vykutálených podvodníků, kteří nabízejí lístky až za 6 nebo 7 tisíc na tyto koncerty a bohužel, i když zaplatíte, lístek nedostanete. Takže pokud by vám přeci jenom náhodou někdo nabízel lístek na šumavský koncert Marka Ztraceného v Železné Rudě, potom neváhejte, ověřte si to, protože pokud to není soukromník, který si lístek koupil a zjistil, že tou dobou nebude moct, tak opravdu to zavání nějakým průšvihem. Před námi už jsou další české písničky, nejenom ten Marek Ztracený, o kterém jsem mluvila, ale taky Mandraže a nebo Vašek Neckář.
1: Kdo nevaří, není Čech. Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
2: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
1: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
15: Český blaník.
16: Český blaník.
15: Český blaník.

0: Královna bělých tenisiek, tak to byly Eláni na českém Blaníku. I slovenskou hudbu si tady hrajeme, protože to k naší československé hudební tvorbě zkrátka dobře patří. Teď ale pojďme mrknout na jednu úžasnou akci, která se bude konat o nadcházejícím víkendu. Obec Máslovice všechny srdečně zve ke strávení příjemného odpoledne na máslovickém dýňování. Bude se konat 17. října, tedy v sobotu. A vy nejenom, že můžete ochutnávat dýňové dobroty, ale můžete zdobit a vyřezávat dýni. Můžete se v tomto oboru lecos přiučit a pokud už umíte, můžete se dokonce přihlásit i do soutěže. Co byste si určitě měli vzít sebou, je nůž na vyřezávání a taky polévková lžíce na dlabání. No a já si myslím, že tohle je akce, která bude bavit nejenom děti, ale i dospělé. Navíc, jak jsem říkala, dýňové občerstvení bude na místě, a to jak slané, tak i sladké. No a pokud budete mít sebou už i ty děti, tak od 14 do 17 hodin bude navíc otevřený strašidelný dům a vy si můžete užít mimo jiné celá rodina i pohádkový les. Tak máslovické dýňování už tuto sobotu mezi 13 a 17 hodinou, kde jinde než v Máslovicích. Před námi jsou další české písničky, kde jinde než na českém Blaníku. Za chviličku Redy Kirken, Lucka Bílá a nebo Petr Muk.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Vydejte se do pradávného světa. Výstava dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
16: Když potřebujete brýle,
6: tak.
10: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak.
10: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
10: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
10: Pop Optik.
6: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: Tak to byl Krtek od Buty na Českém Blaníku v pravé poledne. A co nás čeká po něm? Tak třeba Michal David. Nebo Kabáti. S těmi se vydáme na sever. A těšte se i na dívku s perlami ve vlasech Aleše Brichty. Na Českém Blaníku vás čeká ale mnohem, mnohem víc českých písniček, které máte rádi. Jaké? Tak, vyplatí se poslouchat a brzy se to dozvíte.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes sice máme zataženo, ale odpoledne by se mělo vyčasit. Očekávejte, že mráčku ubyde, deště případně taky a teploty se budou pohybovat až k 18 stupňům Celsia. V noci se pak ochladí na 5 stupňů až 0. Očekávejte četné přízemní mrazíky, takže co máte venku, co by mohlo zmrznout, dejte to domů. Jinak očekáváme zítra teploty mezi 12 až 17 stupni Celsia, což je paráda, protože bude polojasno až skoro jasno, takže sluníčka se dočkáme taky. Čeká nás krásný den.
2: Stromky, ovocné stromky. Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna, rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. Ochranáři pomáhají zachraňovat vzácné rostliny. Na babinských loukách v Českém středohoří vysadili 84 sazenic zvonovce liliolistého. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
9: Zvonovec liliolistý je velmi vzácný druh naší květiny a aktuálně u nás roste na pouhých 5 místech. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravila pro něj agentura ochrany přírody a krajiny záchranný program. Sazeničky jsme vysadili do oplocenky, kterou jsme vybudovali na ochranu zvonovce před přemnoženou spárkatou zvěří.
8: Tím ale péče nekončí, louky musí pravidelně sekat, aby mohl zvonovec růst a vytvořit semena. České dráhy plánují místo vlak vedoucích nasazovat stevardy. Mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podle odborářů by rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze kvůli dopadu na bezpečnost provozu. No a bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a já už tu pro vás budu mít zase jednu lákavou pozvánku, ale hlavně spoustu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku duet Lenky Kořínkové s Vítou Vávrou, taky Michal David, ale ještě předtím Petr Kotwald. Milujem se čím dál víc na Českém Blaníku.

Lenka Kořínková, Vítě Vávra, lásko, pojď blíž na Českém Blaníku. Co jde také blíž, tak to už je víkend, protože se nám blíží mílovými kroky. Dnes máme středu blíž na Českém Blaníku. Takže to uteče za chvilku, tu bude pátek, no a

0: UNESCO, jestli by se nepřidali i ty další země, abychom třeba ve stejném termínu dělali vlastně nějakou podobnou akci na podporu ruční výroby skla v rámci všech těch 6 zemí, případně i těch, které mají zájem ještě se do toho zápisu rozšířit.
1: Ještě připomenu, že týden sklářů se v Jablonci koná už teď v sobotu a v neděli a my moc držíme palce, ať všechno klapne. Jinak poslouchejte i dál Český Blaník, protože tady bude klapat česká muzika. Za chviličku Kabáti, taky trocha slovenštiny v podání Mekyho Žbirky, ale ještě předtím Lucka Vondráčková. Láska umí víc.

0: Tak na sever Kabáti zrovna namířeno nemají, ale pozor, přidali termíny svého turné na Slovensku. Takže pokud máte Kabáty rádi a pokud si třeba náhodou mimo jiné uděláte i výlet na Slovensko, tak je můžete vidět v Trenčíně, Košicích, Popradě, ale mimo jiné pozor, v České republice také mají spoustu termínů a je jich tolik, že bych tady byla opravdu dlouho, takže mrkněte na kabat.cz, protože právě tam najdete všechny informace i o novinkách o kapele. No a u nás na Českém Blaníku další české písničky, které máte rádi, za chviličku Lešek Semelka, Aleš Brychta nebo Cop, pár minut.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
2: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
3: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
3: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
10: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
11: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
10: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
11: A kde jsi je sehnal?
10: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
11: S natíráním končím. Jedu hned.
10: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
11: www.impregnacesoběslav.cz.
12: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
20: Máme pro vás bezva plán.
19: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
20: První, druhý, klidně třetí.
19: Máme i skluzavky pro malé děti.
20: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
19: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
20: Aquapalace Praha.
19: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Radio Český Blaník.

0: Robert Křesťan, druhá tráva a tanečnice na Českém Blaníku přesně ve 1:45. A přesně ve 1:45 je se mnou Michal Krusberský. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, tanečnice kolem Xpultu.
0: tak, ano, já si vždycky ráda zatancuju. Nicméně pozor, Michale, já tu mám skvělý nápad, hlavně pro naše posluchače.
1: Ano.
0: Jo, protože já jsem četla takový zajímavý článek o ústeckém fotbalovém klubu, který se rozhodl, že zpřístupní všechny svá utkání, všechny své zápasy svým fanouškům, pokud si nechají na ruku vytetovat jejich logo. Dostanou doživotní permanentku.
1: Tak
0: já jsem si říkala, že kdyby si naši posluchači vytetovali logo Českého Blaníku, tak co bychom jim za to nabídli?
1: Nevím, no, vstup na Konopiště, to bychom asi moc nevydělali. Hele.
0: No, jako takhle, nevím, co by na to řeklo vedení, kdyby měli právě doživotní vstup na Konopiště zdarma, zvlášť pokud by těch fanoušků Českého Blaníku bylo tolik, že by půlka Konopiště potom měla tetování a neplatili by. No tak promyslíme to.
1: Bude vám muset dnes.
0: No, je to námět k zamyšlení, ano, nadhodíme to na poradě. Tak já ti přeju krásné vysílání, za chviličku si dáme Helenu Vondráčkovou anebo taky Martu Kubišovou, každou zvlášť na Českém Blaníku.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Mráz je tu raz, dva. A na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
13: A dost barvy.
14: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
13: Mícháme i barevné omítky.
14: Akce platí do konce prosince.
13: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
15: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
16: Český blaník.
17: To je blaníček.

0: kapela z Valmezu, Mňága a Ždorp a Nejlíp jim bylo. A já doufám, že vám bude nejlíp dál s českým Blaníkem, protože i dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Činasky a možná už za chvíli. Také bude kapela Olympik, Je to tvá vina.
1: Říkáš, jak jsem tě skoupal.
0: A ještě Petr Rezek, Moje díky patří vám.
1: Moje díky patří vám.
0: Hned po zprávách budeme pokračovat.

0: právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
2: Za volantem
3: s českým Blaníkem.
4: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 205. kilometru směrem z Vyškova na Brno bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři a policisté. Provoz je tu částečně omezený. Zatím v koloně budete poskakovat zhruba kilometr, zdržení ale bude narůstat. Další nehoda je na dálnici D7. Bouralo se na 21. kilometru směrem z Chomutova na Prahu. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh, zatím má kolona zhruba 1,5 kilometru. A vážná nehoda komplikuje provoz na Karlovarsku. U Damic na silnici 1/13 se srazilo osobní auto s nákladňákem. Bouračka se vyžádala zranění, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a silnice je úplně zavřená. Uzavírka podle předběžných informací potrvá minimálně 2 hodiny.
3: Počasí na českém Blaníku.
5: Tak na cestách opatrně, a jak to bude zítra vypadat s počasím, čekáme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které během dopoledne se rozpustí, a během dne místy až oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů. Teď David Račák a další odpolední zprávy.
2: Zprávy na českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Halloween se blíží, zoologická zahrada v Táboře chystá na 31. října strašidelný večer, plný překvapení a tajemné atmosféry mezi zvířaty. Zájemci už si mohou pořídit vstupenky, jak říká ředitel zahrady Evžen Korec.
7: Vzhledem k tomu, že o tuto akci je mimořádný zájem, protože je to možnost dostat se do zoologické zahrady v době, kdy se tam jiní návštěvníci nedostanou, to znamená, když se stmívá, a vidět i aktivitu nočních zvířat, tak většinou po zahájení prodeje jsou lístky velmi rychle vyprodané.
6: Halloween v Táborské zoo nabídne QR hru, komentovaná krmení a vstup pro děti v maskách za korunu. Ministerstvo kultury chce přehodnotit rozsah a podmínky spolupráce s kulturními subjekty. Týká se to Karlovarského filmového festivalu nebo Pražského jara. Cílem je podle rezortu zajistit, aby účelnost a přínosy spolupráce odpovídaly prioritám nové státní kulturní politiky pro roky 26 až 29. No a hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20:45. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
5: Ano, a v těch budeme rozhodně pokračovat i v tom dnešním středečním odpoledním vysílání. Máme 5:35, za mikrofonem a mixážním pultem už je Michal Krusberský. Za chvíli vás budu zvát na jeden strašidelný koncert, ale taky si zahrajeme slibované olympiky, Pavel Bítek bude a teď činasky. Možná.

Petr Janda, kapela Olympik, je to tvá vina. No přátelé, za chvíli tady budeme mít dušičky a pokud se rádi bojíte a máte vůbec rádi tu strašidelnou tématiku, tak bychom vás třeba mohli pozvat na jeden strašidelný koncert, kde právě zazní písničky ze tří divadelních komedií, konkrétně Strašidlo Canterbillské, Bílá paní na vdávání a Zámecký hotel. Ty koncerty proběhnou třeba 16. října v Kulturáku v Milovicích anebo 17. října v Kulturním domě Gerbera v Českých Budějovicích. A na pódiu vám tady právě zaspívá Martin Zounar, Filip Blažek, Daniela Šinkorová, Bára Štěpánová a spousta dalších. Tak se klidně zastavte. Podrobnosti na webových stránkách strašidlonazámku.cz. No a my už jdeme pokračovat. Olga Blechová za chvíli, stejně jako Karel Gott, ale teď je tady Petr Muk.

0: Společný duet Karla Gotta a Lucky Bílé, co sudičky přáli nám, no kdybychom to věděli, tak možná se svým životem naložíme úplně nějak jinak, veďte. Takže to nevíme, ale víme, co budeme na Českém Blaníku hrát dál. Za chvíli kapela Kryštof, Vláďa Myšík a taky Petr Rezek, to je můj nejbližší výběr, tak přejeme hezké středeční odpoledne.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tak nečekejte. Jezděte.
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže?
15: Máme je v Tui.
14: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
15: Máme je v Tui.
14: Mallorca a její Tyrkysové moře?
15: Máme je v Tui.
14: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
15: Máme ho v Tui.
14: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
15: Máme v Tui.
14: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Písnička na přání.
18: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
17: Písnička na přání na Českém Blaníku.
18: Český Blaník.

0: Nestárnoucí Petr Nať, korálky od Natálky, které jsou ještě horuce. A já tady mám jednu horucu zprávu, která přišla z Polska. Ano, za hodinu nás čeká domácí rekord, ale my se teď podíváme na jeden polský rekord. Přátelé, jistý polský aktivista, známý na sociálních sítích jako bosý běžec, říkejme mu Pavel, chodil od března do přírody a všude, kde chodil, sbíral plastové lahve a plechovky a potom je šel odevzdat do automatu, protože v Polsku už mají PET lahve zalohované, tak si představte, že u toho automatu strávil 10 hodin a odevzdal tam více než 11 000 recyklovatelných lahví a plechovek. No, vydělal si tím nějakých 31 000 korun, z čehož 4 000 chce věnovat místním dobrovolným hasičům a potom ženské asociaci a školám hodlá nakoupit 16 sportovních míčů. To je frajer, že jo? Na užívení to sice není, ale dobré skutky dělá opravdu skvěle. Tak smekáme a za chvíli hrajeme Petra Nováka anebo Marcelu Holanovou.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo Matex.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
9: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
10: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.cz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
11: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
12: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Holka z plakátu na závěr téhleté hodiny a taky pánové z kapely Slza. A v příští hodince po 14. třeba Nedvědí a Kohout. Zvony zvoní jen chvíli. Taky bude Věrka Martinová, Dál jen vejdi. A na rokovější notu nám zahrají Kabáti. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Za volantem českým blaníkem.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. K nehodě osobního auta do svodidel došlo na dálnici D1. Bouralo se na 205. kilometru na trase Vyškov Brno. Naberete asi 5 minut. Bouračku hlásí i D7. Nehoda je na 21. kilometru u Slaného ve směru do Prahy. I kvůli stavebním pracím tu ztratíte asi půl hodiny. Mimo dálnice hlásí potíže Praha, v Hornoměcholupské ulici na úrovni Hostivařského lesoparku ve směru do centra jsou v sobě dva osobáky. Místem se zvýšenou opatrností projedete, na místě se ale tvoří kratší kolona. A na Semilsku na výjezdu z Kozákova směrem do Lhoty bouralo nákladní auto. Po nehodě skončilo v příkopu, očekávejte možné potíže.
8: Počasí na českém blaníku.
0: Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno se ještě budou vyskytovat mlhy a během dne se nám zatáhne zejména na Moravě a ve Slezsku teploty 12 až 17 maximálně, na horách kolem 9 a na Šumavě tam naměříme až 13 stupňů. Co dál se děje, to ví David Račák.
10: Zprávy na českém blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték zvýšil o 3%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně stouply o 5% na 28 miliard korun. Sportující vysokoškoláci budou moci i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu UNIS vyčlenil přes 15 milionů korun, s čím přesně může projekt pomoci a komu, řekne mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
11: Vedle toho program klade důraz také na duševní a sociální zdraví, prevenci nemocí nebo společenskou odpovědnost. Malé a střední podniky zřejmě získají snazší přístup na kapitálový trh. Umožnit jim to má novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Uskutečnit by se mohlo příští týden. No a fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Dělíčku od května 2018 neprohrá v nejvyšší soutěži 9x po sobě. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A skoro 5 minut po 14. vám dobré odpoledne přeje taky Michal Krusberský. Za chvíli vám prozradím, jestli Lukáš Krpálek bude dál pokračovat v zápasech a teď si hrajeme Nedvědy. Kohout je tady.

0: Ano, do dneška mám CDčko Šakalých let doma a právě z tohoto soundtracku pochází písnička Honzy Kalouska Jednou mi fotr povídá. Tak, teď se pojďme podívat za jedním tatínkem taky. Náš dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek totiž bude pokračovat v zápasení, přátelé. Sobotní bronz mistrovství světa tak nebude snad poslední velkou medailí. Na stupně vítězů se vrátil po 3 letech a prý ho nerozhodili ani telefonáty s 8letou dcerou Marianou, která po každém zápase tatínkovi z pokojíčku jakože gratulovala. Co nám k tomu řekl?
1: Měl bych se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než to, že si...
0: Kojičku jakože gratulovala. Co nám k tomu řekl?
1: Měl bych se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než to, že si telefonuju s dcerou. I když já jsem samozřejmě

0: Ríšo Miller a jeho hosté a Baroko, mimochodem v téhle písničce zpívá taky Anna K., Ivan Tásler a nebo Robo Opatovský a spousta dalších. Tak to jsme si dali teď na Českém Blaníku a za chvíli si dáme už slibovaný domácí rekord, ale taky spoustu českých písniček. Lunetici budou Kabáti a nebo Vaby Daněk a Hudsonský Šífy za malý okamžik. Tak se na ně počkejte a já vám přeju krásný středeční den.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
7: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Já jsem nevinný.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Bacha, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
11: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.
14: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
15: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
14: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
15: Cože?
14: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
2: Rádio Český Blaník.
16: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
17: Asi do mě žít nebo zvát.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo,
18: stojí, já se jen dír,
16: i takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.

rozšířený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Johoho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hoconský šípy najmout dá. Johoho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Johoho. Johoho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku,

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

0: Karel Zich na prvním programu a my jsme rádi, že máte nás, Český Blaník, na svém programu. A teď se podíváme na další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ano, Pepíno Vaněk rozhodně ví, co se děje, respektive zná další zajímavý rekord. A ten bude jaký, Pepo?
2: Do archivu Muzea rekordů se nám podařilo nashromáždit i největší počet definic slova učitel. Tyhle ty definice musely být psané ručně, musely být psané česky, shromažďoval je památník písemnictví v Rajhradě a SŠTE Brno shromažďovala je od 19.11.2025 do 20.3.2026. Shromáždila jich 3802 a poté tenhle ten zápis byl zveřejněn v rámci vyhlášení výsledků ankety Zlatý Amos. My gratulujeme ke krásnému novému zápisu do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: No za takový výkon si zasloužíte písničku. Marta Kubišová za chvíli.
3: Kdo nevaří, není Čech.
4: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
5: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
5: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Když potřebujete brýle, tak
13: Pop Optik.
12: Když kontaktní čočky, tak
13: Pop Optik.
12: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
13: Pop Optik.
12: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
13: Pop Optik.
12: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
15: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
16: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
17: A právě teď využijte akce na frakce.
16: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
17: Lomy Štileček a Mladovice, náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
18: Rádio Český Blaník.

0: Růže a Lucka Vondráčková před 15. hodinou a po 15. třeba Hop, Trop a Tři kříže. Jen tři kříže z bílýho plamenu. Taky vám zahrajeme Michala Davida. A bude i David Koller, nic není nastálo. A samozřejmě i po 15. hodině na Českém Blaníku české písničky, které máte rádi.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všech kompatibilní náplně nad 750 korun.
3: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
2: Tak mrkněte na tisknu
4: levně.cz. Náplně hned.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to s počasím bude vypadat zítra? Čekáme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se vyskytnou mlhy, které se později rozpustí a během dne místy až oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty 12 až 17 maximálně, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Teď už Dominik Šmaus a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Zelenou stuhu za péči o zeleň, životní prostředí a krajinu letos získaly Mořice na Prostějovsku. Ocenění se uděluje v rámci celostátní soutěže Vesnice roku. Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělci získaly Otice na Opavsku. Dostupnost bydlení je v Česku nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé se ve snaze ušetřit trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Více než polovina mladých do 30 let pak částečně, alespoň o víkendech, bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují, analytici zlevňování neočekávají. Zoo Ostrava má nové přírůstky. Samice levharta ceylonského porodila dvě mláďata. Teď potřebuje hlavně klid a proto je pavilon indické šelmy dočasně uzavřený. Jde každopádně o velký chovatelský úspěch, jak potvrzuje mluvčí zoo Šárka Nováková.
9: Narození mláďat je významným úspěchem z pohledu ochrany tohoto druhu, respektive poddruhu levharta, protože v evropských zoologických zahradách se tyto levharti chovají poměrně v malém počtu. Celá populace levhartů ceylonských čítá necelých 60 jedinců ve 27 institucích.
8: Ostravská mláďata jsou za poslední rok jedinými narozenými v rámci evropského chovného programu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak a za chvíli také 3 ve 3 na jedno téma. Uvidíme, co to bude dneska. Každopádně do té doby Michal David, Iveta Bartošová a teď slibovaní Hop, Trop a Tři kříže. Michal Krusberský je s vámi. Dobré odpoledne všem.

Katie Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl možná.

0: Michal David zpíval, nám to vyjde, tak já doufám, že vám vyjdou všechny ty plány, které máte na ten dnešní středeční den, respektive teď už středeční odpoledne. Děti ráje za námi a před námi.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Přesně tak, 3 písničky na jedno téma a my jsme se dneska zamysleli, že vlastně každý z nás, nebo skoro každý z nás má nějakého sourozence, tak dneska to bude o bratříčcích. Je to tak. Alice Hálová nám to odstartuje. Bratříčku můj za okamžik. Bude i Martin Maxa s bratříčkem. A nesmí chybět samozřejmě Karel Kryl. Bratříčku, zavírej vrátka. Z každého žánru něco, tak doufám, že si vyberete tu svoji oblíbenou, kterou vám teď nabízím 13 minut po 15.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Tohle byl Karel Kryl, který bude mít svůj vlastní film nazvaný Anděl, ale o tom zase někdy příště. Za chvíli od nás z českého Blaníku Vašek Neckář a život a taky si dáme slibovaného Davida Kollera Nic není nastálo.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Prahozbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
8: www.hotovky.cz.
9: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
10: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Máš u sebe korunu?
19: Na co?
18: Na novou vanu ze Senesy.
19: Odkud?
18: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
19: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
5: Český plán.

0: Český Blaník.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Marika Gombitová, která si letos na dovolenou vyrazila do Jugoslávie, jak bychom řekli, ano, do Chorvatska, vypadala velmi spokojeně, taky to přejeme, hlavně zdravíčko, ať slouží. Tohle byl sluneční kalendár a sluníčko nás letos taky docela pěkně potrápilo, že jo? Měli jsme nadbytek tropických dnů a vůbec ta příroda byla úplně jiná, než jsme zvyklí. No a to se podepisuje na spoustě věcech. Třeba nebudeme mít letos tolik pálenky. Například pálírna v Tišňově hlásí, že normálně jí tam jezdilo 80 lidí pálit meruňky a letos přijeli jenom dva zájemci, takže tady je jasný, že úbytek té letošní úrody je ohromný. Nejdřív jarní mrazíky, že jo, pak přišly kroupy, pak přišlo sucho, ty plody jsou nedozrálé, malinkaté a nic z toho prostě není. Nedivím se, že někteří sadaři zmenšují sady anebo rovnou je ruší. Já bych možná doporučil přesedlat z jablek a z meruněk na fíky, ananasy a olivy, protože za chvíli tady ty tropy prostě máme. No a za chvíli u nás na Českém Blaníku budeme mít Dalibora Jandu a také Radka Tomáška, bude jeho boxer.
1: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
10: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
13: Máme pro vás bezva plán.
12: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
13: První, druhý, klidně třetí.
12: Máme i skluzavky pro malé děti.
13: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
12: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
13: Aquapalace Praha.
12: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: nemiluju.
1: Sebe Love Song Ondry Látka alias Xyndla X těsně před 16. A v příští hodince třeba Karel Gott a písnička Pokaždé. Určitě si zahrajeme také Arnošta Pátka a jeho Boxera. No a já se těším na Jirku Korna, Žal se odkládá. A já doufám, že vy se těšíte taky. Další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
2: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
3: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
6: Za volantem
7: s českým Blaníkem.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Problémy hlásí Pražský okruh. Na 22. půltém kilometru ve směru k D1 se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, připravte se na kolonu, ta se táhne z řep. Na okruhu zůstaneme. U sjezdu na Jinočany na 21.5. kilometru směrem k D1 se srazily tři dodávky s osobákem. Zasahují tu záchranáři, očekávejte komplikace, kolona se tvoří od sjezdu z D5. Na dálnici D1 směrem od Prahy na Brno očekávejte kvůli dopravnímu omezení přerušovanou kolonu. Poskakovat budete od 15. po 22. kilometr. A na Sokolovsku za Krásném směr Bečov nad Teplou narazilo osobní auto do svodidel. Jezdí se kyvadlově, počítejte s omezením.
7: Počasí na českém Blaníku.
1: Zítřejší den bude polojasný nebo skoro jasný, ráno ale musíme počítat s mlhami, které se dopoledne rozpustí a během dne místy oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty 12 až 17 stupňů a na horách kolem 9, jen na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až 13 stupňů. Co se dál děje, to ví Dominik Šmaus a teď nám to prozradí ve zprávách.
6: Zprávy na českém Blaníku.
9: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Někteří Češi tento týden znovu vyrazí k volebním urnám. Bude se konat druhé kolo senátních voleb. Volební místnosti budou otevřené stejně jako minulý týden, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler.
10: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
9: Novou sadu hlasovacích lístků dostanou voliči až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Důchodci by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 80 a také znovu za práci v důchodovém věku. Novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. České dráhy chtějí místo vlak vedoucích nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce podle Hospodářských novin snížit náklady na vlakový personál. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. V Bruselu zítra začíná dvoudenní summit Evropské unie. Lídři členských států se budou zabývat konkurenceschopností EU, vysokými cenami energií, situací na Ukrajině nebo migrací. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minutky po 16. Dobré odpoledne vám všem přeje Michal Krusberský. Pokud jste doma a můžete ven, tak si běžte užívat sluníčka a poslední podzimní paprsky. My vám rozhodně ale dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Tady je Karel Gott.

0: Jo, kdyby čas zůstal stát, to bychom si někdy přáli, vidíte. Šárka Resková nám dělala společnost na Českém Blaníku 15 minut po 16. A teď...
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Teď už si posvítíme na jednu písničku, konkrétně písničku kapely Krištof, která si přizvala také Jarka Nohavicu a vznikla písnička Křídla z mídla. Ptáme se Richarda, o čem to vlastně je a jak to vzniklo?
3: No, je to píseň, která trošku vypráví prostě o tom stáří, o tom, že se to blíží. Proto jsem si tam vybral i Jarka Nohavicu jako hosta, ale taky ono se tam spojuje víc věcí, tak je to vlastně o tom, jak vám lidi někdy jakoby nepřejou. Že prostě oni mají chuť, abyste si tu pusu namlátil a ty křídla prostě polámal. A to často bývá takový pocit umělců, že to taky tak mají, jo? Že třeba jsou takový jako nedocenění, nebo že se jim něco nedaří a že jim to vlastně ty ostatní přejou, aby to tak bylo. Tak vlastně v téhle písni jsem tak nějak zkombinoval tyhle ty všechny pocity dohromady.
0: No, já myslím, že kapele Krištof se daří velmi dobře. Před pár dny vydali novou desku Půlnoční hřích a nám taky loni zpívali Na konopišti. Teď si je dáme na Českém Blaníku. Tady jsou Křídla z mídla.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Ryba uhání, stejně jako to naše odpolední vysílání na Českém Blaníku. Michal Hruza za námi, před námi Arnošt Pátek a jeho boxéra, bude taky Hanka Zagorová, anebo olympici. A já zdravím i všechny Agáty, které dneska mají svátek. Rozhodně vám za chvíli budeme hrát další české písničky, které máte rádi.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
3: Lidi mají ruce v kapsách? Ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
7: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
14: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
15: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
14: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
15: To musím mít!
14: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
15: tak Mironet! Klikni!
16: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Pokaždé, když slyším tuhletu písničku, okamžitě si vybavím vystoupení Jirky Korna na Konopišti, kde strhnul nás všechny a strašně nás to bavilo. Žal se odkládá 14 minut před 17. hodinou na Českém Blaníku. Přátelé, to je také čas připomenout, abyste odložili žal a šli se bavit. A pokud vás baví nějaká hezká česká písnička, kterou chcete nechat zahrát, tak teď je ta správná příležitost vzít mobil a napsat nám do SMSky, která písnička to je, komu byste ji rádi věnovali a odeslat na 720 836 307. A pokud to nechcete ťukat do SMSky, můžete klidně nahrát hlasovku přes WhatsApp a poslat na stejné číslo. Příští hodince se na vás těšíme a teď už to bude trošku vánoční. Za chvíli Iveta Bartošová a Tři oříšky a také Karel Kryl a nebo Ketchup.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektříně. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
11: Nemůžete přece zastavit dopravu.
12: Že nemůžu? Tak se dívejte.
11: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
16: Rádio Český Blaník.

0: Karel Kryl a taky Král a Klaun těsně před 17. A po 17. taky Král diskoték Michal David. A pustíme si i Petru Janu, dáme si Moji malou premiéru. A ještě pozvánka do Amsterdamu s Ilonou Čákovou. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Za volantem...
6: S českým Blaníkem.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace hlásí Pražský okruh. Poskakovat v koloně budete mezi Vescem a exitem Ořech. Může navíc docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na 23. kilometru. Na okruhu je pak nehoda taky v opačném směru, tedy na Mudletice. Bouralo se na kilometru 22. Naberete asi půl hodiny navíc. Do kolony najedete na 24. kilometru. Provoz pak poskakuje i na D1. Důvodem jsou omezení na mostu Šmejkalka. Doprava brzdí mezi 13. a 24. kilometrem ve směru Praha-Brno. Ztratíte okolo 30 minut. A na D1 dejte pozor i na nehodu. Ta je na 157. kilometru ve směru do Prahy. Místem ale bez problémů projedete.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Doprava za námi a jak to bude s počasím vypadat zítra? No, vcelku příjemně. Čekáme polojasno až skoro jasno. Ráno jenom pozor na mlhy, které se dopoledne budou rozpouštět. No a v průběhu dne spíše oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty 12 až 17 stupňů v průměru. Na horách pak naměříme 9 stupňů a na Šumavě až 13. Tak a teď už Dominik Šmaus a další aktuální zprávy.
5: Zprávy na českém Blaníku.
8: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmausem. Dobré odpoledne. Čínský občan odmítá obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Případ dnes začal projednávat pražský městský soud. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Pekárny v Česku zaměstnávají přes 24 tisíc lidí. Absolventů oboru ale není ani 1% z tohoto počtu. Zaujmout mladé lidi o studium pekařství se teď snaží nová kampaň, kterou nám přiblíží reportérka Sára Voldánová.
9: Hezký den z tiskové konference Svazu pekařů a cukrářů. Ti zvolili pro nalákání mladých lidí k pekařině poměrně netradiční strategii. Místo vyprávění o krásách řemesla se snaží mezi lidmi vzbudit zvědavost otázkou a co když, která je hlavním claimem kampaně. Spot poběží jak na sociálních sítích, tak v televizi a budou v ní vystupovat skuteční čeští pekaři. Kampaň vyvrcholí 20. ledna příštího roku dnem otevřených pekáren, kde mohou zájemci nahlédnout do zákulisí oboru. Z centra Prahy Sára Voldánová.
8: Dobrovolnictví se v Praze věnuje zhruba čtvrtina lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který činí lehce přes 19%. Vyplývá to ze zprávy o dobrovolnictví v hlavním městě. Nejvíce dobrovolníků podle ní působí v sociální oblasti, následuje ochrana životního prostředí a péče o zvířata. Hokejisty Liberce dnes čeká zápas s Davosem. V utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů budou bojovat o postup do play-off. Zápas na ledě přímého konkurenta začne ve 20:45 a zhruba za půl hodiny, už s jistotou play-off, nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne a taky dobrou náladu vám přeje Michal Krusberský. Za chvíli hrajeme na přání. Ještě stále si můžete poslat SMSku na 720 836307 a já už posílám Michala Davida. Ať se vám líbí.

0: Moje malá premiéra, taky Petra Janu. A uvidíme, kdo teď bude mít premiéru.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Dorazila SMS-ka, zdravím do Českého Blaníku a prosím o zahrání písničky od Lucky Vondráčkové, Kdy vzlétnu já. A bylo by to pro moji přítelkyni, která má dneska svátek. Přeju jí vše nej a ať se na mě nezlobí, že si to brzy vynahradíme. Od Kamila vzkaz, od nás tahle ta usmířovací písnička.
1: Písnička na přání.

0: Petr Novák a náhrobní kámen, 4 minutky před 17:30 na Českém Blaníku. Pokud jste doma a lelkujete na vašem mobilním telefonu, tak doufám, že koukáte i na naše sociální sítě, na Instagram a na Facebook, protože vám tam každý den dáváme zajímavé informace o českých interpretech, třeba i o Iloně Čákové v uplynulých dnech. A Ilonu Čákovou si za chvíli taky pustíme. Bude Amsterdam a bude i naše superstar Aneta Langerová.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Tróji patří dýním. Botanická.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
15: Radio Český

0: Studentskou lásku jsme si vychutnali od Marky Gombitové na Českém Blaníku, ale teď už se podíváme na prkna, která znamenají svět, protože Liberecké divadlo nastudovalo klasickou operetu Žaka Offenbacha Orfeus v Podsvětí. A vůbec to nebude jen tak obyčejné představení, protože na severu Čech mu dali současný kabát a také zakomponovali i několik současných témat, dokonce i sociální sítě, jak nám vysvětlila sama režisérka Linda Hejlová-Kepertová.
1: Veřejné mínění je mimochodem jako hlavní postava už od Offenbacha, my jsme jí dali ale ještě větší vážnost a větší akcent. Dali jsme jí do takového současného jazyka, jak vlastně dokážou ta sociální média a ta rychlost tu realitu přetvářet a jak my sami jako velmi těžce rozpoznáváme to, co je pravda a to, co ne, bude to samozřejmě ještě horší.
0: No, vzhledem k tomu, že Offenbach napsal Orfea už v roce 1858, tak tohleto zpracování bude asi hodně zajímavé. Přijďte se podívat, premiéra už je v sobotu, ale už teď na Českém Blaníku František Nedvěd a nebo Věrka Špinarová.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
5: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo Matex.cz.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stromky, ovocné stromky.
12: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
13: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Pozor, pozor. Tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
16: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
17: Radio Český Blaník.

0: Pavel Liška na závěr odpoledního vysílání a za chvíli už po zprávách si dáme třeba Vláďu Mišíka. Budou variace na renesanční téma.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: Těšit se můžete na pořádnou parádu Karla Zicha.
1: Je to paráda, lenout si na zára.
0: A nebudou chybět ani Černí anděle od Lucie. A taky další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Za volantem.
8: S českým Glaníkem.
9: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 347. kilometru směr Ostrava v tunelu Klimkovice se srazila dvě osobní auta. Očekávejte kolonu. Na D49 na 13. kilometru ve směru na Frišták bouralo osobní auto. I tady si dejte pozor a raději snižte rychlost. Přesuneme se ku Praze. Na Pražském okruhu na 28,5 kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Evropskou jsou v sobě dva osobáky. Blokovaný je tu jeden pruh, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. A kolona vás zdrží i na výjezdu z Prahy po Brněnské ulici na úrovni Chodova. Tady boural bagr, očekávejte zdržení, kolona se táhne od Spořilovské.
8: Počasí na českém Blaníku.
0: A zítřejší den bude polojasný až skoro jasný. Ráno musíme ale počítat s mlhami, které se během dopoledne rozpustí. No a odpoledne naopak máme čekat přibývání mraku, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě tam naměříme až 13 stupňů. Teď poslední odpolední zprávy a Dominik Šmaus s nimi ve studiu.
7: Zprávy na českém Blaníku.
10: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vegetace už přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se tak výrazně snížilo vypařování vody z půdy. I přesto ale může skoro třetinu Česka na přelomu tohoto a příštího týdne postihovat výjimečné či extrémní půdní sucho. To jsou dva nejhorší stupně, vyplývá to z údajů na webu projektu Intersucho. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
11: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód SMS zprávy.
10: Lidé by také neměli důvěřovat podezřelým pokynům, například k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Řecká vláda chce od nového roku zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let. Věří, že se záměrem uspěje v parlamentu, kde má většinu. Hlavní odpovědnost za ověřování věku budou mít provozovatelé sítí. Omezení sociálních sítí zvažují i další evropské země. Tolik zprávy, hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Středa 14. října a už 18. hodina. K tomu, tak přátelé, pokud jste dorazili zvenku, z procházky, byli jste venčit pejska, tak si teď dejte třeba horký čaj, udělejte si pohodlíčko a my vám dál hrajeme české písničky, které máte rádi. Michal se loučí, budu se těšit zítra od 13.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
11: Nečekejte, akce platí pouze tentto měsíc.
10: Tak mrkněte na
12: Tisknu levně.cz.
13: Náplně hned.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Starnet internet.
17: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot

0: Se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ.
9: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Já jsem nevinnej.
13: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
14: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
15: Baka, Benka.
14: Z vězeňského prostředí.
16: Tady všechno všech. Tady kolko zastý more.
14: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
17: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
18: Rádio Český Blaník.
19: České písničky, které máte rádi.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Sakra.
3: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Český blaník.
1: Vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
2: Jen si zvalím

0: hlinách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch.
1: Po dešti duha směr mi určí a nikde beto novej jízdní pruh.

0: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
3: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
4: Nečekejte, ak se platí pouze tento měsíc.
3: Tak mrkněte na
5: Tisknu levně.cz.
6: Náplně hned.
7: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
10: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
11: A právě teď využijte

0: Frakce na frakce. Na Lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
11: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na rádiu Český Blaník.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník. Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Telegram s adresou svět.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to prsteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
2: Radio Český Baník.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: I letos na podzim mi buší.

nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Sakra!
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audioteka.cz.
3: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
4: Já jsem nevinnej.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Baka, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
6: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.

končím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.
3: Protože

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
0: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
1: Je, tak děkuju moc.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
5: Písnička na přání.
6: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
5: Písnička na přání na Českém Blaníku.
6: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

města. Teď cházím dál a odmykám dům a jdu tam, kde spíš lásku dát a brát.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců z

by zkrátě všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

si na tebe. Až tě opustí dech, kdo si na tebe přihodí zlatý oči.

které zná. Jdou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

já budu rád. Dejte mi stéblo a já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlaníku.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.